0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes letíme 901 světelných let daleko. K osamělé hvězdě TOI 2031A, kolem které krouží jediná známá planeta. A není to ledajaká planeta. Jak popisuje magazín Universe Today, doktorant z Univerzity v Cincinnati Paul Smith získal vzácný čas na vesmírném teleskopu Jamesa Webba a zaměřil ho přesně na okamžik, kdy plynný obr přechází před svou hvězdou. Výsledek? Krásná úkřivka. Trefa. Tahle planeta, takzvaný horký Jupiter, je o něco větší než náš Jupiter, ale obíhá tak blízko své hvězdy, že rok tam trvá jen pár dní. 7% vzdálenosti Země od Slunce, to už není opalování, to je gryl. Spektrograf NIRSPEC odhalil vodík, helium, vodu a oxid uhličitý. Vědci teď řeší, jak se obři dostávají tak blízko ke svým sluncím, zda tam vznikají nebo migrují. A já migruji k reklamě. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když...
3: Jo, ty krávo, to je síla.
1: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.

0: Zatímco jsme se přesouvali do roku 1995, vyhrávala nám k tomu novinka Live od Blur v mixu Todda Terryho, která z nás udělala neposedy.
1: Bezrádlo.
0: A my zůstáváme v Británii, protože v půli května 95 nás stálice a průkopníci acid jazzu Incognito oblažují prvním singlem Everyday ze své připravované desky 100 Degrees and Rising a rozjíždějí také svou tour. Incognito se vyšplhá na 23. příčku hlavní anglické hitparády a ještě více zaboduje v žebříčcích dance a R&B, kde obsadí třetí příčku. Single Everyday se skvělými mixy od Masters at Work nebo Rogera Sancheze sice neprorazí v hlavních zahraničních

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: z Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Hoči Kuči Tance. Dnes nás čekají jen a pouze premiéry v kinech. Top Gun se vrací na plátno v rámci 40. výročí, Palmason se ptá, co nám zbylo z lásky a Orwellova Farma zvířat ožila v novém moderním provedení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: His exploits are legendary. You will not find a finer fighter pilot anywhere in the world.
1: That field needs the name for speed.
2: Maverick, you've been called back to Top Gun.
3: Do českých kin se vrací jeden z největších akčních hitů 80. let. Top Gun slaví 40 let od svého uvedení a na filmová plátna ho nyní přináší Cinemark. Režisér Tony Scott tehdy vypustil do světa příběh mladého vojenského pilota Peta Mavericka Mitchella, kterého si zahrál Tom Cruise, a tento film z něj udělal globální superstar. Maverick nastupuje do elitní školy bojového létání, kde chce dokázat, že je ten nejlepší, jak jinak. Jenže jeho hazardérské instinkty a pohrdání pravidly mu víc zavírají dveře, než otevírají, a teprve tragická nehoda ho donutí podívat se sám na sebe bez pilotní helmy. Po boku Toma Cruise se na plátně objevili také Val Kilmer, Kelly McGillis nebo Anthony Edwards. Top Gun, klasika, která ani po 40 letech neztratila tah, je nyní k vidění v českých kinech.
4: What you do up there is larger than life.
5: Talk to me, Goose.
6: Talk to me, Goose.
0: This is where you belong.
7: I'm a fighter pilot. It's not what I am. It's who I am.

Amazon Prime Video spustil nový bundle v Americe. Za $20 měsíčně získají diváci dohromady Apple TV Plus a Peacock Premium Plus v jednom předplatném. A to je docela přesný obraz toho, kam celý streamovací svět momentálně míří. Po letech, kdy každá platforma bojovala o vaši pozornost zvlášť, začínají velcí hráči balíčkovat. Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple TV Plus, Peacock, Amazon. Svět se pomalu vrací k tomu, co známe jako kabelovku, ale tentokrát bez nutnosti platit za 100 kanálů, které si nikdy nepustíme. Tato konkrétní nabídka je prozatím jen pro americký trh. Peacock v Evropě vůbec nefunguje, ale trend je jasný. Agregace je nová černá.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Jo.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend 10.

0: Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zoom Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zoom Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner. They look happy and content, safely tucked away from all the dangers of the world.
1: Dnes vstupuje do českých kin nový film islandského režiséra a autora Hlynura Palmasona Co nám zbylo z lásky. A pokud jste viděli jeho předchozí snímky Bílý bílý den nebo Godland, víte, do čeho jdete. Palmason tentokrát natočil rodinné drama o rozpadajícím se manželství a udělal to doslova po svém. Film točil 8 let s vlastní rodinou, vlastním psem a v domovském islandském městečku. Děti hrají jeho skutečné děti, pár pak Saga Gorsgadóttir a Sverrir Gudnason. Kritici chválí přesný vizuální styl, suchý islandský humor i to, jak film umí být zároveň odlehčený i hluboce dojemný, s nečekanými prvky magického realismu, které z rodinného dramatu dělají něco jiného, než byste čekali. Magazín Variety ho popsal jako citlivé manželské vyprávění s éterickou přesností obrazu a posedlostí proměnlivými náladami islandské krajiny. Snímek Co nám zbylo z lásky přichází do českých kin v distribuci Aerofilms.
0: Humor, sex, or lack of it. All of the things that really matter. We just made a film called The Love That Remains. Check it out. We really like it.
2: Já, hún að gefa mér putta núna. Við erum að helsa líka til baka.
0: You can also go see something else. It's okay.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: What's up?
1: We are going on vacation.
0: I do hope it's somewhere good.
2: What does that say?
3: Laughter House!
2: That sounds awesome. I love to laugh.
4: It's a slaughterhouse.
2: Look at all this deliciousness. They want this.
4: Do you want to be food? Or do you want freedom?
3: Freedom! Then let's fight for it.
5: Do českých kin můžete vyrazit i na animovaný film Farma zvířat. Nové zpracování slavné satirické bajky George Orwella, která je dnes možná aktuálnější než kdy dřív. Na farmě se zvířata vzbouří proti svému lidskému pánovi, vyženou ho a rozhodnou se řídit vše po svém svobodně, rovně a spravedlivě. Jenže jak to tak bývá, někteří jsou si rovnější než ostatní. Osvobozenecká revoluce se postupně mění v nový systém útlaku, kde přepisování pravdy, propaganda a strach nahrazují původní ideály. A otázka, jestli se tomu někdy dokáže vůbec někdo postavit, visí ve vzduchu víc než znepokojivě. Režie se chopil Andy Serkis, herec a režisér, kterého čeští diváci dobře znají jako Gluma z trilogie Pán prstenů nebo šimpanze Cezara ze série Planety opic. Tentokrát režíruje a hlasově se podílí na velkolepě obsazeném animáku, kde svými hlasy přispěli Seth Rogen, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Steve Buscemi, Glenn Close nebo Jim Parsons. Farma zvířat dnes vstupuje do kin v dabované i titulkované verzi pod hlavičkou distribuce Cinemart.
4: We're free! Whatever goes upon two legs is an enemy.
6: Four legs, good. Two legs, bad.
4: No animal shall wear clothes.
7: Huh? What? We're show pigs.
4: And all animals are equal. Yeah!

A my si ještě dáme kompletní rychlý přehled všeho nového, co dnes dorazilo do kin. Největší festivalový titul tohoto týdne přichází ze severu, islandské drama Co nám zbylo z lásky od režiséra Hlynura Palmasona, který stojí za kamerou i za scénářem. Pětičlenná rodina na Islandu, sníh, ryby, kosatky a tiché drama skryté pod poklidnou každodenností. Žádný thriller, žádný velký zvrat, jen věci, které jsou skutečně důležité. Tohle je festival na talíři i v kině. Úplně jiný kalibr pak přináší nová animovaná Farma zvířat. Andy Serkis zpracoval Orwellovu klasiku s hvězdným hlasovým obsazením. Revoluce, která se zvrhne v nový útlak. A pak je to klasika, která se vrací na plátno v rámci 40. výročí Top Gun z roku 1986. Tom Cruise, Val Kilmer a hazardní pilot Maverick. Kdo to v kině nezažil, má šanci to napravit. Do kin vstupuje také Iron Maiden Burning Ambition, 5 desetiletí jedné z největších heavy metalových legend. Archivní záběry, rozhovory s Larsem Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Chuckem D. Tohle je pro fanoušky povinná výprava do kin. A na závěr kinopremiéra pro vaše píďata, francouzská animovaná Malá Amélie o 3leté dívence, která si myslí, že je všemocná, dokud ji nezastaví kousek čokolády. Film nominovaný na Oscara, Zlatý globus i Cezara a oceněný na prestižním festivalu v Annecy. Tak to jsou dnešní premiéry v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u premiér v kinech a především, že jste si naladili Zone Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

svých aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zuz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na to, jak se naše modrá planeta proměnila v noční světelnou show. Nová analýza, kterou publikovala NASA, ukazuje, kde umělé osvětlení v noci zesílilo a kde naopak pohaslo. Z družicových snímků vyplývá, že některé regiony světa doslova hoří jasem jako vánoční stromek na staroměstském náměstí, zatímco jinde světla ubývá. Záleží na ekonomice, urbanizaci, technologii pouličního osvětlení i na tom, jak rychle se přechází na úsporné LEDky. A když se na to dívám z výšky stovek kilometrů, je to fascinující portrét lidské činnosti. Kde se staví, kde se šetří, kde se vylidňuje. Země vám prostě vypráví svůj příběh světlem. Vědci z NASA z těchto dat sledují i dopady na ekosystémy, spánek a hvězdné nebe, které pomalu mizí pod oranžovým závojem měst. Tak až dnes půjdete spát, zhasněte. Uvidím vás líp. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
6: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Tyjo, koukněte na toho chlápka!
2: Vlny se zjevně lámou dobře, protože Colin Wilson z anglické vesničky CNN hodlá pokořit světový rekord.
3: Čus!
1: Jo! Chlap může mít plochý břicho?
3: Je to jeden z průvodních jevů profesionálního surfování.
1: Ty bláho!
2: Colin Wilson patří v této době mezi anglickou surfařskou špičku a pro tento pokus si vyrobil speciální prkno s vyklápěcí ploutví pro případ, kdyby narazil na mělčinu.
4: Páni, pěkně si ty vlny učesal.
5: Takže vy se živíte surfováním?
3: Jo, v loni jsem za turné dostal pár milionů.
5: Za to, že stojíte na prchně?
2: Colin Wilson osedlal své nové inovativní surfařské prkno tak, že na něm 23. května 1982 dokáže ujet vzdálenost 4,7 kilometrů a zapisuje si tak rekord do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Když přijde ta správná vlna, nemůžeš přemýšlet, jestli se na ní svezeš nebo ne. Možná to bude ta nejlepší, jakou jsme kdy chytili.
5: Tyjo, v surfařských příměrech si mistr!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Budka z borovice pro ptáky.
6: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
5: Obytej v les, 2,8 centáků.
6: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
5: Ne.
6: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
7: Takže, jak to tady chodí?
8: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
7: A když...
9: Jo, ty krávo, to je síla.
7: Když se mi jich líbí víc naráz?
10: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
8: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
7: Jo.
8: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
11: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu o jednom z nejtrpělivějších poslechů v dějinách vědy. Tým z Kalifornské univerzity v Los Angeles strávil 10 let nasloucháním 70 tisícům hvězd a planetárních systémů pomocí obřího teleskopu v Green Banku v západní Virginii. 100-metrová široká anténa hledala úzkopásmové rádiové signály, které by mohly prozradit cizí civilizaci. Detekční systém vyhodnotil 100 milionů kandidátů. A víte, kolik z nich přežil prověrku? Ani jeden. Všechno to byly mobily, letadla, satelity a pozemní vysílače. Tedy my, pozemšťané, hluční jako vždy. Jak popisuje magazín Universe Today, výsledek není prohrou, ale měřením. S 95% jistotou platí, že méně než jedna ze 16 tisíc hvězd v okruhu 20 tisíc světelných let vysílá detekovatelně. A to celé za zlomek procenta rozpočtu NASA. Vesmír mlčí elegantně. Možná si jen nechce zaprout vysílačku. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zunrádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zunrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jediná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: Zero Trust Architecture.
5: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
7: Recovery Plan.
5: Endpoint Detection.
7: Multifaktor.
5: Penetrační test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí,

0: které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
1: To ne!
0: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno. Dr. York v čele jako Supreme Grand Master, Chief Black Eagle nebo taky Isa al-Hadi al-Mahdi. V 90. letech se Dr. York se svými 300 následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamaré, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfinky, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
2: Co se stalo?
3: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
2: Pane bože, to teď budu žít?
3: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
2: Tak to není dobrý.
0: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
4: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: Budka z borovice pro ptáky.
5: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
4: Obytej v les, 2,8 centáků.
5: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
4: Ne.
5: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naraz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Vokoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
9: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
7: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16. a 17. května. Registrace na mototestcamp.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Osmdesátkové retro v kancelářích i ložnicích na plný plyn. Neslušný seriál Rivalové je zpět na Disney+. Netflix se vytasil se španělským akčním krimi Berlín a dáma s hranostajem a Prime Video servíruje další rodinnou slaďárnu It's Not Like That. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
1: Na Disney Plus startuje druhá série britsko-amerického dramatu Rivalové a rovnou se třemi epizodami najednou. Televizní magnát Todd Bellingham v podání Davida Tennanta a jeho nesměřitelný rival Rupert Campbell Black, kterého hraje Aidan Turner, se v roce 86 srazí v bitvě o britskou vysílací licenci. V druhé řadě přituhuje, čím víc se bojí vyostřuje, tím víc na povrch vyplouvá to, co všichni raději nechávali pod kobercem. Zákulisní špína, rozpadající se vztahy a mocenské manévry v zasedačkách i ložnicích. Seriál potvrzuje, že nejnebezpečnější zbraní v britské televizi 80. let nebyl mikroport, ale klepy. Do druhé řady navíc přibyly dvě výrazné posily Hayley Atwell a Rupert Everett. Ale pozor, z celkových 12 epizod vychází ode dneška jen první šestice, kdy Disney Plus vypustí zbývající díly, zatím nezdělilo. Druhá série zatraceně nóty dramatu a pořádného 80-kového retra Rivalové je ode dneška na Disney Plus.
2: Back together again.
3: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
4: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara, we are ready to knock them out of the competition.
5: Let's get ready for a fight.
6: Let's get to work.
5: Don't try to play chess with me. You're not clever enough.
7: I want to win so badly.

0: je Zoen.
1: Too much confusion. Too much hate. Nobody's perfect.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když...
3: Jo, ty krávo, to je síla.
1: Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: www.bečka.cz. Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Seguro que os estáis preguntando
3: qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Malaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
5: Na Netflixu startuje španělská série, která vrací na scénu jednoho z nejcharismatičtějších záporáků světové televize. Berlín a dáma s hranostajem. Berlín a jeho parta se tentokrát vydávají do sluné Sevilly, kde připravují mistrovský loupežný plán. Jejich zdánlivým cílem je slavný obraz dáma s hranostajem, jenže skutečným terčem je sevillský vévoda a jeho manželka, kteří si dovolili Berlína vydírat. A to je chyba, protože kdo rozhněvá Berlína, probudí jeho nejtemnější stránku a jeho žízeň po pomstě. Pedro Alonso je zpátky v roli, která mu přirostla k srdci, po boku Michelle Jenner, Begoña Vargas a Julia Penny. Za sérií stojí osvědčená dvojice tvůrců Alex Pina a Esther Martinez Lobato, autoři Papírového domu. Šestidílná série Berlín a dáma s hranostajem je nyní k dispozici exkluzivně na Netflixu.
6: Brindo por su éxito. ¿Qué será el mío?
7: Un aristócrata, un tipo insufrible.
8: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
7: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.

0: tři důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: been almost a year. I think it's time.
1: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
0: I lost my wife, and now I'm overloaded on widower sympathy.
1: I get it. The moms at school just want to gossip about me and rescue you.
0: Yeah, well, death trumps divorce.
2: Na Prime Video najdete nový romantický rodinný seriál It's Not Like That a jeho název vlastně velmi dobře vystihuje situaci, do které se jeho hrdinové dostali. Malcolm je pastor, čerstvý vdovec a otec tří dětí. Lori je nedávno rozvedená máma dvou teenagerů. Obě rodiny spolu léta žily jako jedna velká parta a teď si musí zvykat na novou realitu. Jak být dobrý rodič a zároveň se znovu naučit být sám sebou a možná i s někým jiným. Hlavní role si rozdělili Scott Foley a Erin Hayes. It's Not Like That, další z přeslazených rodinných dramat vám přináší Prime Video.
3: Try not to lead with preacher, please.
4: Yeah, is my friend Malcolm?
5: Yeah. My wife's dead. I'll reach my
6: hands out in the... I promised Jenny I'd look after her kids.
7: Too much of your life revolves around that man.
8: We've been getting closer. What are we gonna do?
0: I don't know.

se uzavírají smlouvy jak v zasedačkách, tak v ložnicích. David Tennant a Aidan Turner tentokrát přitvrzují. Skandály, manipulace a nevěry hrají prim. Velké účesy, ještě větší ambice. Taktéž na Disney se vrací Stanley Tucci s druhou řadou svého kulinářského cestopisu Tucci v Itálii. Tentokrát projede 5 nových regionů od Le Marche přes Kampánii až po Sardinii a Sicílii. A po cestě vyřeší třeba i záhadu, kde se vlastně vynalezlo tiramisu. Na HBO Max se Jason Momoa vydává na cesty v druhé řadě dokumentární série On Rome. Šestidílná výprava za uměním, přátelstvím a řemeslem napříč Amerikou. Netflix sází na španělský šarm. Ve spin-offu Berlín a dáma z Hranostajem se Pedro Alonso vrací jako Berlín a v Sevě chystá fingovanou krádež obrazu. Ve skutečnosti ale jde o pomstu a ta má, jak známo, velmi temnou tvář. Vedle toho Netflix přidává holandskou komedii Kohouti. Čtyři kamarádi ve druhé řadě zkouší být méně nafoukaní, jenže svět kolem nich na jejich novou zranitelnější podobu maskulinity vůbec připravený není. A pak je tu ještě dobrodružná komedie The Wonderfuls, zasazená do roku 99, kde parta sousedských outsiderů nečekaně získá superschopnosti. Netflix přidal také dokument Marty Life is Short od Lawrence Kasdana. Intimní portrét legendárního komika Martina Shorta s archivními záběry a výpověďmi hvězdných přátel. Na Prime Video vrcholí velká věc, startuje třetí a závěrečná řada seriálu Dobrá znamení. Aziraphal přijal roli nejvyššího archanděla, Crowley bloudí Soho se zlomeným srdcem a přátelství trvající tisíciletí je vážně v ohrožení. David Tennant a Michael Sheen plus Frances McDormand a John Hamm slibují epické i velmi osobní finále. Dál Prime Video nabízí romantická dramata a románky It's Not Like That. Ovdovělý pastor a rozvedená máma zkouší dát dohromady rodiny i vlastní životy a tvrdí, že to rozhodně není žádný milostný příběh. A pro milovníky hokejových románků je to seriál Off Campus. Elitní tým, láska, srdce, lomy a přechod do dospělosti na bruslích. A na závěr Sky Showtime přidává v sobotu jeden z největších hororových hitů roku, Černý telefon 2 od Scotta Derricksona. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeleine McGraw a to děsivé zvonění se ozve znovu. Tak to bychom měli. Novinky ze streamingu tohoto týdne.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na našich stránkách najdete jako vždy přehled všeho, co jsme tento týden probírali, tak klikněte na zunradio.cz a brouzdejte. Díky, že ladíte Zun Radio, máte vkus. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Když víš, co máš dělat.

0: každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
9: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: www.pečka.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás novinku, která zní jako detektivka napsaná fyzikou. Temná hmota, ta neviditelná složka vesmíru, která prochází planetami, hvězdami i vámi, možná konečně zanechala otisk prstu. Tým z MIT pod vedením Joshua Aurekoči navrhl, jak ji odhalit pomocí gravitačních vln z kolizí černých děr. Jak popsal magazín Universe Today, černé díry díky jevu zvanému superradiance dokážou nahustit lehoulinké částice temné hmoty do hustého oblaku kolem sebe, jako když ze smetany vyšleháte máslo. Když pak druhá černá díra prolétne tímto oblakem při splynutí, zanechá to ve gravitační vlně charakteristický podpis. Vědci prosili 28 signálů z observatoří LIGO, Virgo a Kagra. 27 vypadalo úplně obyčejně, ale signál s katalogovým označením GW198 ukázal něco jiného. Zatím to není potvrzení, jen stopa, ale poprvé máme metodu, jak temnou hmotu chytit příčinu. Tak ať vám hvězdy svítí příjemně i přes víkend. Mějte se pozemsky.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No.
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
8: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Watch the lyrical flow. Oh, this dope rhythm. I throw
1: beat, pump, pump, pump, and I'm up, and I'm ready to be beginning. I'm up, and I hype this, this funky tempo. I thought I know that Tank Twista je dalším novým hiphopovým objevem. Má za sebou debutový single Mista Tank Twista, který se sice vysílá na Yo Rap MTV, ale billboardový žebříček ho nezaregistroval. Čeho ale Twista dosáhl? Damn. 20. května 92 odrapuje 597 slabik za jednu minutu před komisí Guinnessovy knihy rekordů a stává se tak nejrychleji rapujícím MC roku 1992.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Takže, jak to tady chodí?
3: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
2: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
4: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
3: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej. Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
4: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: Schweb neroz jede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, dámy Vanguard. Dnes máme zprávu, která zní v astronomickém světě skoro neuvěřitelně. Nový vesmírný dalekohled Nancy Grace Roman je před plánem a pod rozpočtem. Ano, slyšeli jste správně. Pod rozpočtem. To se u velkých teleskopů stává asi tak často, jako zatmění slunce nad vaší zahradou. Jak popisuje magazín Universe Today, Roman odstartuje už v září a zamíří do bodu L2, odkud bude 15 měsíců sledovat galaktickou výdut. To husté hvězdné srdce Mléčné dráhy, plné planet, černých děr a osamělých tuláků mezi hvězdami. A nejlepší část? Hubble mu předává štafetu. Starý dobrý Hubble právě dokončil přípravný průzkum oblasti, aby Roman věděl, na co se dívá. Katalog 20 až 30 milionů hvězd, který Roman rozšíří na 300 milionů. To bude nejhlubší pohled do středu naší galaxie v historii. Tak držte palce. Roman převezme korunu, Hubble si zaslouží.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď. Tuba.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační testy. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když...
5: Jo, ty krávo, to je síla.
3: Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej, okoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
6: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: kemp.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku května 95 vydávají Casino Royale svůj bezkonkurenčně nejúspěšnější single kariéry.

kořeny a začíná udávat tón italské alternativní scéně s kombinací trip-hopu, elektroniky a černé hudby, jakou do té doby znali spíš v Bristolu než v Miláně. Pátá deska skupiny Casino Royale, kterou produkoval Ben Young, se zapíše do historie, když ho Rolling Stones Italia zařadí mezi

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Takže, jak to tady chodí?
7: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
6: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
8: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
7: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
6: Jo.
7: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
9: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás nebeskou pozvánku. Rychlý proud slunečního větru, který se varí z obří koronální díry ve sluneční atmosféře, by dnes v noci mohl rozjet geomagnetickou bouři kategorie G2. Jak uvádí portál space.com, nejsilnější aktivita se očekává mezi 11. večerní a 2. raní východoamerického času a polární záře by tak mohla zazářit nezvykle daleko na jih, na státy New York, Idaho, Michigan, Minnesota, Montana, Severní Dakota a Washington. Zvýšená aktivita může pokračovat i do následujícího dne, protože sluneční vítr neustále buší do magnetického pole Země. Polární záře jsou ale rozmarné dámy. Záleží na oblačnosti, tmě a návadě magnetosféry. Žádná záruka, ani když to vypadá růžově. Pokud žijete na severu, vyrazte z města, najděte si tmavé místo, dívejte se na sever a klidně vytáhněte mobil. Kamera často zachytí to, co oko mine. A pamatujte, nebe je nejlepší kino bez vstupenky. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Časněte, když silák roztáhne povoz pouze svým jazykem.
2: Dave Gauder je obr chlap, kterého když potkáte, tak se vám roztřesou kolena.
3: Would you believe I was a butcher first of all? I worked in the markets in Birmingham as a butcher. So that was my first job out of school.
2: Tenhle řezník už ale nevykonává svou původní profesi. Je z něj silák, který předvádí nadlidské výkony, díky nimž získává peníze na ty nejušlechtilejší cíle.
3: I didn't start weight training till I was 21.
2: Začalo to všechno ve fitku, kde zaslechl, že byla vyhlášena sbírka pro postiženého chlapce. Dave nezaváhal a přišel s tím, že pro něj potáhne autobus.
3: From then on, it was an obsession.
2: Autobusem to ale zdaleka neskončil. Vlastní silou tahal hasičský vůz, nákladák, bombardér B-52 nebo Concorde, což mu přineslo také zápisy světových rekordů. Ale v květnu 92 se před něj postaví zcela jiný drobeček.
3: I thought, whoops, a bit off too much than I can chew here. As soon as I saw it, I thought, I'm never gonna do this.
2: Měl 9 týdnů na to se připravit, aby potáhl jumbo jet pro britský Červený kříž. Ale co sakra s tímhle? Concorde vedle něj vypadal jako private jet. Kamarád, který za ním přivedl psychiatra z nemocnice, ten ho zhypnotizoval a naladil mysl.
3: From that point on, I've learned to use my mind in such a way that things are not an obstacle anymore.
2: 19. května 1992 motivační řečník, filantrop a silák s obrovským srdcem Dave Gauder posunuje 200-tunový jumbo jet ve

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***u?
6: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se ptáme nečekanou otázku. Co kdybychom temnou hmotu místo, abychom ji viděli, prostě slyšeli? Portál space.com popsal nový výzkum, podle kterého by srážející se černé díry mohly do gravitačních vln vtisknout otisk temné hmoty. Představte si to jako kašel uprostřed koncertu Metallica, slyšitelný jen těmi nejcitlivějšími přístroji. Tým z Massachusettského technologického institutu a amsterdamské GRAPI tvrdí, že rotující černé díry dokážou temnou hmotu doslova stloukat jako kosmické máslo. Čím hustší máslo, tím zřetelnější stopa. A vědci už prošli 18 nejjasnějších signálů z detektorů LIGO, Virgo a Kagra. 17 pocházelo z prázdného vesmíru, ale jeden, označený JV190728, 8 miliard světelných let daleko, vypadá, jako by se prodíral hustým oblakem temné hmoty. Není to ještě objev, jen šeptaná stopa. Ale vesmír konečně prozrazuje svá tajemství

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Takže, jak to tady chodí?
4: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
3: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
5: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
4: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
3: Jo.
4: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Yeah.
2: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: www.kemp.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Malcolm McLaren, anglický impresario, umělec, zpěvák, hudebník a oděvní návrhář, vydává 27. května 1983 své debutové album Duck Rock ve spolupráci s americkým rádiovým duem The World's Famous Supreme Team. A protože přináší anglické veřejnosti zcela nový styl, rozhodl se, že ho osvítí vědomostmi, na které natrafil v ulicích New Yorku. Malcolm McLaren se tak stává jedním z prvních DJů na světě, který představuje umění scratchingu a přináší nový směr hip-hop širšímu evropskému publiku.
1: You can start making your own records. It's making records out of records. And the term scratching comes from the fact that of moving the record backwards and forwards.
0: Album Duck Rock se stane jeho nejúspěšnějším, když singly Buffalo Girls a Double Dutch se v Británii dostanou do top 10.
1: The idea came to me from watching a group of kids in Harlem in the South Bronx who were actually mixing all kinds of records together and talking, singing or hollering over the top. And then the floor broke loose and kids started to spin on their heads at the same time or start to do robotic movements. And the whole thing there, they've termed hip-hop.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: Takže, jak to tady chodí?
3: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
6: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
3: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
3: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend

0: si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
1: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Prodáno.
5: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás zprávu o jednom z nejtrpělivějších poslechů v dějinách vědy. Tým z Kalifornské univerzity v Los Angeles strávil 10 let nasloucháním 70 tisícům hvězd a planetárních systémů pomocí obřího teleskopu v Green Banku v západní Virginii. 100-metrová široká anténa hledala úzkopásmové rádiové signály, které by mohly prozradit cizí civilizaci. Detekční systém vyhodnotil 100 milionů kandidátů. A víte, kolik z nich přežil prověrku? Ani jeden. Všechno to byly mobily, letadla, satelity a pozemní vysílače. Tedy my, pozemšťané,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Takže, jak to tady chodí?
6: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
5: A když...
4: Jo, ty krávo, to je síla.
5: Když se mi jich líbí víc naráz?
7: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
6: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
5: Jo.
6: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
7: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: hlavní postavou, která má strach, je úplně sama a ocitla se zde 3 miliony světelných let od domova. E.T. mimozemšťan okamžitě okouzluje diváky a stojí se na něj fronty.
1: A co ty?
2: Já si ho nechám.
0: Animatronická loutka E.T. ho si získává srdce nejen dětských představitelů. Tento snímek rozjede slibnou kariéru maličké Drew Barrymore a Henrymu Thomasovi. Spielberg natáčel film víceméně chronologicky právě kvůli dětským představitelům, aby od nich dosáhl co nejlepších emočních reakcí a především, aby zvládli co nejlépe pracovní nálož.
2: Ten má ošklivé nohy.
3: Jsou to jen nohy, ty trdlo. Snažíš se nám něco říct?
0: E.T. mimozemšťan velmi záhy předčí návštěvností i Hvězdné války a stane se nejvýdělečnějším snímkem až do 93., kdy ho předčí další Spielbergův počin, tedy Jurský park. Z 9 nominací promění 4 Oscary za zvuk, hudbu, vizuální a zvukové efekty. Přidá také 2 Zlaté globy a neuniknou mu ani ceny Grammy.
2: Umíš říct E.T.? E.T.
1: E.T.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Takže, jak to tady chodí?
2: Hele, tady si každý najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
1: A když... Jo, ty krávo, to je síla. Když se mi jich líbí víc naráz?
3: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
2: Ale bacha, kámo, neber hned první, co ti rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
1: Jo.
2: Vokoukni, co umí, a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje.
3: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend.

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na záhadnou galaxii, kterou zachytil slavný Hubbleův vesmírný dalekohled. Jak popisují odborníci NASA, jde o velmi zvláštní úkaz. Galaxie má jasné centrum a tvář, která jakoby naznačuje spirální strukturu, ale po žádných spirálních ramenech ani vidu, ani slechu. Představte si to jako galaktický portrét, kde někdo zapomněl domalovat ruce. Středem prosvítá záře, kolem se táří červenohnědé chuchvalce a vlákna prachu, která částečně zahalují její povrch. A jako bonus, skrz její zítké vnější oblasti prosvítá červené, modré a oranžové světlo vzdálených galaxií v pozadí. Hubble tedy dostal dvě představení v ceně jednoho. Astronomové se domnívají, že právě sledujeme galaxii v přechodné fázi. Možná zrovna mění svou identitu. Někde mezi spirálou a eliptickou.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
8: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
9: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
7: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
8: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
10: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
11: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
11: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: need to put your pants back on, honey.
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Zkoušky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace

0: Dně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Osmdesátkové retro v kancelářích i ložnicích na plný plyn. Neslušný seriál Rivalové je zpět na Disney+. Netflix se vytasil se španělským akčním krimi Berlín a Dáma s hranostajem a Prime Video servíruje další rodinnou sladěrnu It's Not Like That. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
1: Na Disney Plus startuje druhá série britsko-amerického dramatu Rivalové a rovnou se třemi epizodami najednou. Televizní magnát Toddy Bellingham v podání Davida Tennanta a jeho nesměřitelný rival Rupert Campbell Black, kterého hraje Aidan Turner, se v roce 86 srazí v bitvě o britskou vysílací licenci. V druhé řadě přituhuje, čím víc se boj vyostřuje, tím víc na povrch vyplouvá to, co všichni raději nechávali pod kobercem. Zákulisní špína, rozpadající se vztahy a mocenské manévry v zasedačkách i ložnicích. Seriál potvrzuje, že nejnebezpečnější zbraní v britské televizi 80. let nebyl mikroport, ale klepy. Do druhé řady navíc přibyly dvě výrazné posily Hayley Atwell a Rupert Everett. Ale pozor, z celkových 12 epizod vychází ode dneška jen první šestice, kdy Disney Plus vypustí zbývající díly, zatím nezdělilo. Druhá série zatraceně nóty dramatu a pořádného 80-kového retra Rivalové je ode dneška na Disney Plus.
2: The A-Team. Back together again. Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
3: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to knock them out of the competition.
4: Let's get ready for a fight.
5: Let's get to work.
4: Don't try to play chess with me. You're not clever enough.
6: I want to win so badly.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
5: Recovery plan.
3: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: bercentro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
1: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
0: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: Na Netflixu startuje španělská série, která vrací na scénu jednoho z nejcharismatičtějších záporáků světové televize. Berlín a dáma s hranostajem. Berlín a jeho parta se tentokrát vydávají do sluné Sevy, kde připravují mistrovský loupežný plán. Jejich zdánlivým cílem je slavný obraz dáma s hranostajem, jenže skutečným terčem je sevijský vévoda a jeho manželka, kteří si dovolili Berlína vydírat. A to je chyba. Protože kdo rozhněvá Berlína, probudí jeho nejtemnější stránku a jeho žízeň po pomstě. Pedro Alonso je zpátky v roli, která mu přirostla k srdci, po boku Michelle Jenner, Begoña Vargas a Julia Peni. Za sérií stojí osvědčená dvojice tvůrců Alex Pina a Esther Martinez Lobato, autoři Papírového domu. Šestidílná série Berlín a dáma s hranostajem je nyní k dispozici exkluzivně na Netflixu.
3: Brindo por su éxito, que será el mío.
0: Un aristócrata, un tipo insufrible.
4: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
0: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: almost a year.
1: I think it's time.
2: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
0: I lost my wife, and now I'm overloaded on widower sympathy.
2: I get it. The moms at school just want to gossip about me and rescue you.
0: Yeah, well, death trumps divorce.
3: Na Prime Video najdete nový romantický rodinný seriál It's Not Like That a jeho název vlastně velmi dobře vystihuje situaci, do které se jeho hrdinové dostali. Malcolm je pastor, čerstvý vdovec a otec tří dětí. Lori je nedávno rozvedená máma dvou teenagerů. Obě rodiny spolu léta žily jako jedna velká parta a teď si musí zvykat na novou realitu. Jak být dobrý rodič a zároveň se znovu naučit být sám sebou a možná i s někým jiným. Hlavní role si rozdělili Scott Foley a Erin Hayes. It's Not Like That, další z přeslazených rodinných dramat vám přináší Prime Video.
4: Turn on to Leewood Preacher, please.
5: Yeah, this is my friend Malcolm.
6: Yeah. My wife's dead. I'll reach
7: my hands out in the... I promised Jenny I'd look after her kids.
8: Too much of your life revolves around that man.
9: We've been getting closer. What are we gonna do?
0: I don't know.

Nás ještě čeká přehled novinek on demand tohoto týdne. Na Disney Plus startuje druhá řada britského seriálu Rivalové podle kultovního románu Jilly Cooper. Píše se rok 86, Británie je na vzestupu a v zákulisí televizního průmyslu se uzavírají smlouvy jak v zasedačkách, tak v ložnicích. David Tennant a Aidan Turner tentokrát přitvrzují. Skandály, manipulace a nevěry hrají prim. Velké účesy, ještě větší ambice. Taktéž na Disney se vrací Stanley Tucci s druhou řadou svého kulinářského cestopisu Tucci v Itálii. Tentokrát projede 5 nových regionů od Le Marche přes Kampánii až po Sardinii a Sicílii a po cestě vyřeší třeba i záhadu, kde se vlastně vynalezlo tiramisu. Na HBO Max se Jason Momoa vydává na cesty v druhé řadě dokumentární série On Rome, 6-dílná výprava za uměním, přátelstvím a řemeslem napříč Amerikou. Netflix sází na španělský šarm. Ve spin-offu Berlín a dáma z Hranostajem se Pedro Alonso vrací jako Berlín a v Sevě chystá fingovanou krádež obrazu. Ve skutečnosti ale jde o pomstu a ta má, jak známo, velmi temnou tvář. Vedle toho Netflix přidává holandskou komedii Kohouti. 4 kamarádi ve druhé řadě zkouší být méně nafoukaní, jenže svět kolem nich na jejich novou zranitelnější podobu maskulinity vůbec připravený není. A pak je tu ještě dobrodružná komedie The Wonderfuls, zasazená do roku 99, kde parta sousedských outsiderů nečekaně získá superschopnosti. Netflix přidal také dokument Marty Life is Short od Lawrence Kasdana. Intimní portrét legendárního komika Martina Shorta s archivními záběry a výpověďmi hvězdných přátel. Na Prime Video vrcholí velká věc, startuje třetí a závěrečná řada seriálu Dobrá znamení. Aziraphale přijal roli nejvyššího archanděla, Crowley bloudí Soho se zlomeným srdcem a přátelství trvající tisíciletí je vážně v ohrožení. David Tennant a Michael Sheen plus Frances McDormand a John Hamm slibují epické i velmi osobní finále. Dál Prime Video nabízí romantická dramata a románky It's Not Like That, Ovdovělý pastor

Rozvedená máma zkouší dát dohromady rodiny i vlastní životy a tvrdí, že to rozhodně není žádný milostný příběh. A pro milovníky hokejových románků je to seriál Off Campus. Elitní tým, láska, srdce, lomy a přechod do dospělosti na bruslích. A na závěr Sky Showtime přidává v sobotu jeden z největších hororových hitů roku, Černý telefon 2 od Scotta Derricksona. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeleine McGraw a to děsivé zvonění se ozve znovu. Tak to bychom měli. Novinky ze streamingu tohoto týdne.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napaklo.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Takže, jak to tady chodí?
8: Hele, tady si každej najde to svoje. Rychlou, divokou, nebo radši klidnou. Co tě jen tak neunaví? Stačí si vybrat.
7: A když... Když se mi jich líbí víc naráz?
9: Ale samozřejmě, tady si jich můžeš domluvit i víc současně.
8: Ale bacha, kámo, neber hned první, co tě rajcuje na pohled. Nejdřív si pěkně osahej.
7: Jo.
8: Okoukni, co umí a hlavně porovnej s ostatníma, než za ní vysolíš prachy a bude jenom tvoje. Jo.
10: Největší testovací akce pro motorkáře. Celý víkend desítky značek a víc než stovka motorek.
8: Mototest Camp 2026. Vyzkoušej, porovnej a rozhodni se správně. Soběslav 16.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na našich stránkách najdete jako vždy přehled všeho, co jsme tento týden probírali, tak klikněte na zunradio.cz a brouzdejte. Díky, že ladíte Zun Radio, máte vkus. Zůstaňte s námi. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Can you feel it?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu k jedné z nejočekávanějších událostí letošního roku. SpaceX chystá 12. zkušební let své megarakety Starship a tentokrát premiérově Eversy v 3. Jak popisuje portál space.com, půjde o první start po skoro 7 měsících a vězte mi, že to čekání mělo důvod. Horní stupeň, kterému říkají Ship, vypustí 22 maket nové generace družic Starlink. To je výrazně víc než 8 nebo 10 z předchozích letů. Ale ta opravdová pikantnost přichází na konci. Poslední dvě družice budou totiž inspektoři. Odletí kousek dál a naskenují tepelný štít Starship. Těch 40 000 šestiúhelníkových dlaždic, které musí přežít návrat do atmosféry. Pár dlaždic dokonce nabarvili bíle, aby simulovali chybějící kusy. Raketa, která se prohlíží sama sebe. Já jsem se naposledy viděl v roce 1958 a to ještě v leštěném blechu. Držte palce, ať Ship přistane měkce jako pírko v Indickém oceánu. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uchelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační testy.
4: Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Radio a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: nejlevnějších na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Listen. Hello? Who is this?

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.